0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.

na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: www.radiomb.cz.
5: Radio MB.

vždycky přál tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby. Až pak si vzpomenu, že jsem to nedal. Hudba je ticho, sondy už nemám, že není to cesta, která je třeba.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Zděna šedá jako pondělí, Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše.

Confession of the Groom.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata.

0: budou tady za chvíli. Objednej i tortily.
1: Pizza Christe. Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
0: Rádio MB.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.
4: Welcome.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB vysíláme právě teď. Ode dneška do zítřejší 17. hodiny je uzavřen železniční přejezd v Debři z důvodu jeho opravy. Došlo také k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Čeští a němečtí policisté se vydali na společné hlídky do Národního parku České Švýcarsko. Podrobnosti dodává mluvčí policie Veronika Hipšlerová.
3: Dnes policisté speciální pořádkové jednotky společně s německými kolegy a strážci Národního parku vyrazili do terénu, kdy akce je zaměřená převážně na bezpečnost návštěvníků a předcházení vzniku lesních požárů. Policisté a strážci upozorňují veřejnost na zákaz zakládání ohňů, spaní nebo vyhrazená místa či pohyb mimo vyznačené trasy.
1: Sport.
2: Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul, také dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání. Takové byly další páteční zprávy. Hezký 15. květen.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: takový úvod dopoledního rozjezdu se mi zamlouvá. Doufám, že i vám. Tohle jsou CC Catch na Rádiu MB. Začal dopolední rozjezd. No a je toho před námi opravdu hodně. Hokejové mistrovství světa, o tom určitě bude mezi 9. a 12. hodinou řeč. Také se budeme věnovat možnému českému úspěchu na Eurovizi, je to tak? Kulturní pozvánky, těch teda bude, přátelé. Dnes a zítra rozhodně máme kam vyrazit. Ovšem vás budeme informovat. Soutěž nebude chybět, protože dnes večer startuje Valečovské léto a já pro vás budu mít dva volňásky na večerní koncert kapel Čechomor a Argema. A mám pro vás i nápovědu, bude to v této hodině. Tak číhejte, připravte si mobilní telefony číslo 608 125 300. Teď vám posílám aháče a přeju krásný pátek, pohodové dopoledne.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Háči na rádiu MB, hezké dopoledne, je tu pátek s datem 15. května, no a přátelé, do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem, anebo na Sněžce. Jak dnes bude tady u nás i na Mladoboleslavsku, na to se můžeme podívat.
1: Počasí.
0: Čekejme zataženo dopoledne, spíše ve východní polovině Česka déšť, ano, tam prší skutečně, je to tak, postupně ale by měl déšť ustávat. Odpoledne přeháníky na většině území sem tam, no. Teploty teď je kolem 11 stupňů, odpoledne naměříme 15 stupňů Celsia.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
0: Háče právě teď střídá Pietro Lombardi, za chvíli také Miley Cyrus a nebo Marek Ztracený. Jeden zpěvák lepší než druhý. Hezké dopoledne.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: Skvělá muzika za námi a před námi nějaké ty kulturní pozvánky, přátelé. Farmářské trhy se konají právě teď v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí, takže pokud byste chtěli ovoce, zeleninu, také nějaké ty uzeniny nebo třeba kytičky, můžete tam zavítat. Samozřejmě vás veme také na Valečov. Už dnes večer na Valečově vystoupí kapely Čechomor a Argema. A ještě v této hodině pro vás budu mít dva volňásky pro někoho z vás. Den rodin se dnes koná ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Začátek je v 15.30. Dále můžete vyrazit do Mnichova Hradiště dnes a zítra na Pojizerský folklorní festival. V obci Plužná na Mladoboleslavsku se zítra koná slavnostní otevření zrekonstruované vodní nádrže neboli biotopu. V 16 hodin se začíná a bude tam bohatý doprovodný program. A to není všechno. Příští týden v Mladé Boleslavi Food Festival Muzejní noc, ale o tom ještě bude řeč. S námi se prostě nikdo nudit nebude. My jsme vaše Mladoboleslavské Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

také cestovat v čase a pouštět si muziku. Tohle byl rok 1983. Cyndi Lauper na rádiu MB. Za rok se narodím, no. A když mi bude 10 let, přijde na řadu rok 94 a 90 od MC Sar and the Real McCoy. Jsme rádiu MB. Hezké dopoledne.

0: První do našeho studia právě teď. Telefon 608 125 300. Čechomor a Argema dnes večer na Valečově.
1: Za kurami, za dolinami, hej!

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května. Dokud platí jarní

0: slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Teď vám nabízím další páteční zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude Šafaříkova ulice a také výjezd do Jičínské ulice, ulice Jana Augusty, Kezeliova a Kalefova. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Kabinová lanovka z Janských lázní na Černou horu přechází od zítřka do každodenního provozu, hovoří mluvčí ski resortu Zina Plchová.
3: Od soboty 16. května přechází kabinková lanovka Černohorský expres z Janských lázní na Černou horu do každodenního provozu. Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu, odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace plánuje zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další muziku, hezký pátek.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu.
6: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i kusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Pěkné dopoledne, dočkali jsme se, je tady pátek s datem 15. května. Pokud máte nějaké zajímavé plány, klidně nám o nich napište do chatu na našem webu, ať víme, co se kde děje. I já mám pro vás nějaké ty pozvánky, ne teda na dnešní den nebo večer, ale na příští týden. Například od 22. května si v Mladé Boleslavi můžete užít vyhlídkové jízdy kočárem. Budou v parku Štěpánka od Koliby směrem na zimní stadion. Další akce, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, to je muzejní noce, která se nám blíží a která se uskuteční 22. května. Znamená to, že ožije galerie Podvěží, Městský palác Tempel, Hrad, Letecké muzeum, Sbor českých bratří a Škoda muzeum. Samozřejmě mezi jednotlivými místy bude opět jezdit i historický autobus. No a pokud se chcete dobře najíst, tak nezapomeňte na Food Festival, který bude 23. května na Výstavišti a tam ochutnáme speciality domácí i světové kuchyně. Tolik několik pozvánek, abychom se měli na co těšit. Pokud byste raději za hudbou, tak samozřejmě už dnes večer Valečovské léto, první koncert a kapely Čechomor a Argema. Přejeme příjemnou zábavu.
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: www.radio.mb.cz
3: Radio MB.

0: Pěkné páteční dopoledne, už jsme vás o tom informovali v našem vysílání a také na sociálních sítích. Nový kabát rádio oblékne už 1. června a moc se na to těšíme. Nabídneme nové džingly, také lehce upravíme playlisty, můžete se těšit na tu nejlepší popovou muziku, přidáme nějaké ty osmdesátky a hlavně devadesátky a jako koření to vidíme na rockovou muziku. Samozřejmě i více informací z Mladoboleslavska, takže se určitě máte na co těšit. Jak už jsem říkal, v novém kabátě to všechno zahájíme 1. června v 9 hodin.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Pohodové dopoledne, dobrá zpráva, český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo. Znamená to, že do finále postoupili také kromě Žižky zástupci Albánie, Austrálie, Bulharska, Dánska, Kypru, Malty, Norska, Rumunska a Ukrajiny. Pokud byste třeba Daniela Žižku neznali, tak vězte, že on se hudbě a herectví věnuje už od dětství. Vlastní písně skládal od 10 let. Tak držíme palce také v zítřejším finále.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: hezké dopoledne, také co to dnešní počasí, no mohlo by to být lepší, na druhou stranu, určitě by to mohlo být i horší. Čekejme zataženo, dopoledne ve východní polovině Česka trvalý déšť, postupně ustávající, odpoledne na většině území sem tam přehánky a nejvyšší teploty právě dnes kolem 15 stupňů.
1: Radio MB.

0: Pěkný pátek, na řadě jsou zprávy. V květnu začnou dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Laurinovu ulici v Mladé Boleslavi, a to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
1: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
0: Sport. Už dnes odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Zítra pak narazí na Slovensko a hrát se bude ve stejném čase. Krásný pátek, teď posíláme další muziku.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, pokračuje dopolední rozjezd. Už za několik dnů Zemi těsně mine asteroid. K planetě se, přátelé, přiblíží na menší vzdálenost, než v jaké se od Země pohybuje měsíc. Letící těleso zároveň budou moci pozorovat i lidé, kteří mají vhodné dalekohledy. Asteroid má velikost jako běžné basketbalové hřiště. Přestože by dokázal značně poškodit i větší město, kdyby náhodou chtěl přistávat tady u nás, tak v tomto případě to vypadá, že můžeme být v klidu, Zemi s určitostí mine. Takže dobrá zpráva na závěr, můžeme tu nadále žít, jedeme dál.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

když ten pravdu má, tak nalej nám vína na mojí kytaře, struny už reznou se znám.

Hezké dopoledne, teď jedna smutná zpráva. U dánského ostrova Anholt je mrtvá velryba. Pravděpodobně je to Timmy. Přitom už to vypadalo na šťastný závěr, nakonec to tedy dopadlo velmi špatně. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkák uhynul už před nějakou dobou. Tamnější média se domnívají, že je to právě velryba Timmy, kterou soukromá iniciativa velmi komplikovaně a nákladně zachraňovala z mělčiny v Baltském moři. Tak bohužel no, snaha byla, ale vypadá to, že to nakonec přeci jen nedopadlo. Smutné, ale co si budeme, občas to také prostě s těma velrybama bývá, no. Tak pojďme dál, za malou chvíli se budeme věnovat hokejovému mistrovství světa, které právě dnes startuje.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Hezké dopoledne, tak je to tady. Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Freiburku do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. Už zítra nastoupíme proti Slovinsku. Právě dnes se hrají i další zápasy ve skupině A, Finsko proti Německu. Tento zápas začne v 16:20. Večer pak Švýcarsko vyzve Spojené státy americké a tohle je podle mě velmi zajímavý zápas. No a skupina B, odpolední utkání Švédsko-Kanada, opět velmi zajímavé v 16:20 a večer zmíněný zápas Dánsko-Česko. Držíme palce, věřme, že se našim bude dařit a že překvapí nejen samotné fanoušky, ale také bookmakery, kteří našemu týmu příliš nevěří.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB. Rádio MB.

0: Už se nám blíží 12. hodina, takže vám přeju dobrou chuť k vašemu obědu. Jaké máte plány na dnešní den? Můžete vyrazit samozřejmě večer na Valečov, kde vystoupí kapely Čechomor a Argema. V televizi můžete sledovat hokej, startuje nám mistrovství světa. Už odpoledne se hrají zajímavé zápasy, večer půjdou do boje naši. Co se týká mě, já mám dnes naprosto jasno, představím se na jedné party v Libáni jako DJ, už se na to těším. Takže i vám přeju příjemnou zábavu. Ještě se uslyšíme mezi 16. a 17. hodinou, kdybyste mě neměli náhodou dost. Ovšem odpoledne bude patřit Lukymu, takže i s ním si to užijte. No a mějte nadále pohodový pátek.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB vysíláme právě teď. Ode dneška do zítřejší 17. hodiny je uzavřen železniční přejezd v Debři z důvodu jeho opravy. Došlo také k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Čeští a němečtí policisté se vydali na společné hlídky do Národního parku České Švýcarsko. Podrobnosti dodává mluvčí policie Veronika Hipšlerová.
3: Dnes policisté speciální pořádkové jednotky společně s německými kolegy a strážci Národního parku vyrazili do terénu, kdy akce je zaměřená převážně na bezpečnost návštěvníků a předcházení vzniku lesních požárů. Policisté a strážci upozorňují veřejnost na zákaz zakládání ohňů, spaní mimo vyhrazená místa či pohyb mimo vyznačené trasy.
1: Sport.
2: Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul, také dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání. Takové byly další páteční zprávy. Hezký 15. květen.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: cena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Hezký pátek, teď mám pro vás několik zajímavých kulturních pozvánek. Dnes večer se vrací Valečovské léto. Pod Hradem vystoupí kapely Čechomor a Argema. Vstupenky se budou prodávat i na místě. Ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou se právě dnes koná Den rodin. Začíná se v 15:30 odpoledne. Dále vás veme do Mnichova Hradiště, kde si dnes a hlavně zítra užijete pojizerský folklorní festival. Více informací najdete na našem webu. V obci Plužná na Mladoboleslavsku se zítra koná slavnostní otevření zrekonstruované vodní nádrže Biotopu. Od 16 hodin bude připraven bohatý doprovodný program pro celé rodiny. No a příští týden se v Mladé Boleslavi můžeme těšit na food festival na výstavišti a nebo na muzejní noc.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: pondělí 13 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Teď vám nabízím další páteční zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude Šafaříkova ulice a také výjezd do Jičínské ulice, ulice Jana Augusty, Kezeliova a Kalefova. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou Horu přechází od zítřka do každodenního provozu, hovoří mluvčí ski rezortu Zina Plchová.
3: Od soboty 16. května přechází kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní na Černou Horu do každodenního provozu. Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou Horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace plánuje zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další muziku, hezký pátek.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: MB. MB. MB.

Hezký pátek, teď mám pro vás několik zajímavých kulturních pozvánek. Dnes večer se vrací valečovské léto. Pod hradem vystoupí kapely Čechomor a Argema. Vstupenky se budou prodávat i na místě. Ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou se právě dnes koná Den rodin. Začíná se v 15:30 odpoledne. Dále vás veme do Mnichova Hradiště, kde si dnes a hlavně zítra užijete pojizerský folklorní festival. Více informací najdete na našem webu. V obci Plužná na Mladoboleslavsku se zítra koná slavnostní otevření zrekonstruované vodní nádrže Biotopu. Od 16 hodin bude připraven bohatý doprovodný program pro celé rodiny. No a příští týden se v Mladé Boleslavi můžeme těšit na food festival na výstavišti a nebo na muzejní noc.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
10: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkný pátek, na řadě jsou zprávy. V květnu začnou dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Laurinovu ulici v Mladé Boleslavi, a to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
3: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
1: Sport.
2: Už dnes odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Zítra pak narazí na Slovensko a hrát se bude ve stejném čase. Krásný pátek, teď posíláme další muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Nice Avenue a taky kapela Seven. Také já, přátelé, myslím, že vstup do nové hodiny do našeho odpoledního úletu se nám podařil. Co se týká vstupu do víkendu, tam se to zatím tak úplně říct nedá. Počasí je od rána jako na houpačce, dokonce jsem dneska nad Mladou Boleslaví zaslechnul hromy, ale přátelé, pokud se chystáte třeba večer na Valečov, určitě není potřeba panikařit. Podle mýho meteoradaru bude zhruba za půl hodinky to nejhorší za námi. No a potom, jestli dorazí nějaký malý mráček s malou přehánkou, určitě to půjde vydržet. Každopádně Valečov se neruší, všechno jde podle plánu a stejně tak i tady u nás ve studiu. Můj plán jsou Simply Red, George Ezra, dáme si taky Tomáše Kluse. No a dneska se mrkneme na povinnou vojenskou službu, respektive na to, jak se jí efektivně vyhnout. Takže buďte s námi, užívejte páteční, i když lehce zamračený odpoledne s muzikou a s rádiem MB. Já jsem Luky a teď už pro vás letí Andrew Donalds All Out of Love. Jdeme na to.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Guitar.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Tajemství Tomáše Kluse doznělo právě teď na vlnách Rádia MB v odpoledním úletu. No a kamarádi, právě dnes, tedy 15. května, Tomáš Klus slaví svoje kulaté 40. narozeniny. Takže Tomášovi moc gratulujeme k jeho kulatinám. Ale bohužel, jak už jste možná mohli slyšet nebo někde číst, tak příliš radosti nebo oslav u Tomáše Kluse teď není. Prochází si totiž náročným obdobím. Fanouškům na sociálních sítích se svěřil s nepěknou diagnózou. Doktoři mu totiž našli hematom na hlasivkách. No tak zpěvák musel zrušit řadu vystoupení a absolvuje několik vyšetření, kde se má ukázat, co mu přesně je. No tak doufejme, že to nebude nic vážného, že Tomáš se z toho v pořádku dostane a věříme, že na pódia se brzy vrátí. Takže Tomášovi držíme palce, zároveň taky samozřejmě gratulujeme k dnešním narozeninám, no a my si jdeme dál hrát. 21 Pilots letí právě teď za vámi, no servírovat budu samozřejmě další muziku Kim Carnes, Rimini Project a taky Slza budou s námi už za malou chvíli. Tak pohodovej pátek s odpoledním úletem.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Reflection. Před malou chvílí jsme tady rozebírali narozeniny a taky zdraví Tomáše Kluse. No a hned na to na mě vyskočil článek s tou nejlepší zprávou. Tomáš Klus ke 40 nám dostal jenom ty nejlepší zprávy. Po několika vyšetřeních a taky po CT krku, který mělo vyloučit například cystu nebo kýlu na hlasivce, se potvrdilo jen to, že Tomáš má opravdu pouze hematom, ale to je všechno. Takže kamarádi, všechno by mělo být v pořádku. Tomáš teď nesmí právě kvůli hematomu nějakou dobu zpívat a ani mluvit. Zkrátka musí odpočívat, tedy jeho hlasivky musí odpočívat, ale vše by mělo být v pořádku. No a cože je hematom na hlasivkách, tak to by měla být v podstatě jenom modřina na hlasivkovém svalu nebo v jeho sliznici. No a vzniká tak, že v důsledku prasknutí drobný cévy dojde k výronu krve do tkáně hlasivky. Takže ano, může se to stát a není to nic vážného. Tomáš má tedy dnes dvojnásobný důvod k oslavě, no a my z toho rozhodně máme taky radost. Takže všechno se v dobré obrací a to doufejme, včetně počasí na víkend. Zkrátka, všechno bude tak, jak má být. Já už posílám další muziku a po 15. hodině pokračujeme s odpoledním úletem.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Víš, že se vrátím domů, ty vyjdeš ven.

0: bylo 15 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB vysíláme právě teď. Ode dneška do zítřejší 17. hodiny je uzavřen železniční přejezd v Debři z důvodu jeho opravy. Došlo také k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Čeští a němečtí policisté se vydali na společné hlídky do Národního parku České Švýcarsko. Podrobnosti dodává mluvčí policie Veronika Hipšlerová.
3: Dnes policisté speciální pořádkové jednotky společně s německými kolegy a strážci Národního parku vyrazili do terénu, kdy akce je zaměřená převážně na bezpečnost návštěvníků a předcházení vzniku lesních požárů. Policisté a strážci upozorňují veřejnost na zákaz zakládání ohňů, spaní mimo vyhrazená místa či pohyb mimo vyznačené trasy.
1: Sport.
2: Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul, také dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání. Takové byly další páteční zprávy. Hezký 15. květen.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

taky pracovní týden, no a při pátku si pouštíte vaše Rádio MB. 15. květen, tak přátelé, to je Mezinárodní den rodin. Tak oslavit to můžete třeba zítra v autokempu Kosmonosy, kde se chystá rodinný festival. Vstupné je zdarma, no a pro dospělé i pro děti tam bude připraveno spoustu zábavy. Soutěžní stezky, florbalový hřiště, ukázka výcviku policejních psů, taky závod v přetahování lanem, dětská diskotéka, skákací hrad, ohniště a tak dále. Takže ideální příležitost oslavit právě Mezinárodní den rodin. Dneska tu máme taky Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. No a na tohleto téma se už za chvilku mrkneme. Jsou docela zajímavý způsoby, jak se vojenské službě vyhnout. Takže tohleto téma si probereme, no a teď pojďme probrat náš playlist příštích minut. Killum Scott, Atmo Music, Ed Sheeran nebo Faith Hill. Tohle všechno nás čeká a na mine hudba také, ta nás čeká taky už večer na Valečově, kde startuje právě valečovské léto s kapelama Čechomor a Argema. Počasí by se nám mělo večer umoudřit a také pro jistotu do kapsy malý deštník, ale já věřím, že nebude potřeba, takže klidně vyražte. Stejně jako my právě teď už vyrážíme do slíbený muziky. A jako první si teď slovo přebírají Opět a Radeček, protože přeci všechno je v pořádku. Kor takhle při pátku. Jo, jsem básník. Jdeme na to.

0: word.
1: Ha, a je tam další.
0: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
0: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
0: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: 15. květen je mezinárodním dnem odpůrců vojenské služby. No tak já věřím, že tenhle ten den zakládali dnešní mladí, protože málo kdo z nich si vůbec umí představit, že by byli odvoláni na vojnu, byť třeba na jeden jediný měsíc. A co si budeme povídat, potřebovali by to někteří jako sůl. Já tady nemůžu moc mluvit, já jsem na vojně taky nebyl. Vyšlo to na mě těsně, když se vojenská služba, tady povinná vojenská služba zrušila. U odvodu jsem ještě sice byl, ale do služby už jsem nenastoupil. Nevím, jestli mě to mrzí nebo ne, protože když poslouchám ty starší kolem sebe, tak na to špatné se zapomnělo a teď vzpomínají na zajímavý zážitky. No ale každopádně, proč se o tom bavíme? Jak už jsme si řekli, 15. květen je mezinárodním dnem odpůrců vojenské služby. Já si pamatuju, že třeba u nás v Čechách, tak se kluci zkoušeli vojenské službě vyhnout třeba tím, že se oženili, že si zlomili ruku, snažili se dostat modrou knížku a tak dále. Ale ve světě také tam na to jdou ještě sofistikovaněji. Proslýchá se, že na Tajvanu je jednoduché a legální si oficiálně změnit jednou návštěvou pohlaví z muže na ženu. No a ženy tam do armády nenastupujou. Takže spousta mladých mužů si tam oficiálně nechala změnit v občance pohlaví, no a vojenské službě si tak pokoušeli vyhnout. Ono to tak jednoduchý samozřejmě nebylo, ale tak zkusili to. No a jeden známý případ je taky jedný povedený partičky. V Jižní Koreji se totiž skupinka studentů konzervatoře pokusila vyhnout odvodu tím, že se přejídali pizzou a hamburgrama, aby překročili váhovej limit pro způsobilost. 12. korejských konzervatoristů se rozhodlo právě obejít povinnou vojenskou službu tak, že stloustli. Vypracovali si plán, jak se právě díky hamburgerům a pizze projíst k takový nadváze, že je v armádě odmítnou. No. Jeden z nich dokonce během půl roku přibral na speciální dietě 30 kilo. Ovšem tyhle ty kluci se na všem domlouvali v hromadném chatu na internetu, no a díky tomu byli nakonec odhalení. Nevím úplně, jak to dopadlo, ale za pokus vyhejbat se vojně je může v Jižní Koreji čekat trest až dvouletý vojenský služby. No a ještě existuje další zajímavý způsob, jak se vyhnout vojenský službě. V některých zemích, například dříve v Tajsku nebo v Japonsku, mohlo být rozsáhlý tetování zejména s kriminální symbolikou nebo na viditelných místech důvodem k vyřazení z odvodu, protože bylo považováno za nevhodné pro obraz vojáka. No, tak to bylo pár zajímavých a kreativních nápadů, jak se vyhnout vojně. A klidně mi napište třeba právě vy, kteří jste se snažili vojenské službě vyhnout, jaký způsob jste zvolili a jestli se vám to podařilo. Na vaše zprávy budu čekat v našem chatu na webu radiomb.cz a teď už jdeme do další muziky. Jste s Rádiem MB a užíváte páteční odpolední úlet.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
10: Víš, moje milá, někdy i stačí, kdybys tu byla a řekla, že zas mě máš radši. Teď mám ty chvíle, kdy všechno jde stěží.

0: na channel The Best. No a přátelé, The Best jste i vy, protože jste s námi, protože ladíte Rádio MB. No a společně užíváme páteční muziku. Nám se blíží 16. hodina, kamarádi, takže já mám pracovní týden tímto oficiálně za sebou. Doufám, že už i vy se chystáte na víkend, případně na Valečov. Počasí vypadá, že přeci jenom bude přát a že si nejenom dnešní hudební večer, ale celý víkend užijeme. Důležitý je odpočinout si, nabrat síly a v pondělí se tady sejít opět v plné polní a připraveni na výzvu dalšího pracovního týdne. To ale nebudeme předbíhat, určitě nebudeme mluvit o práci při pátku. Já se s vámi ale tímto, kamarádi, loučím, protože je čas předat mikrofon dalšímu z naší bandy. No a samozřejmě ten další bude Roman. Hodinu s ním si užijete mezi 16. a 17. Po něm ještě dorazí David. No a vy tedy zůstávejte dobře naladěni. Tak vzhůru do víkendu a čau!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: nemiluju.
1: Bylo 16 hodin. Radio MB.
2: Zprávy.
3: Teď vám nabízím další páteční zprávy Rádia MB. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude Šafaříkova ulice a také výjezd do Jičínské ulice, ulice Jana Augusty, Kezeliova a Kalefova. Nezapomeňte včas přeparkovat svá vozidla. Kabinová lanovka z Janských lázní na Černou horu přechází od zítřka do každodenního provozu, hovoří mluvčí ski resortu Zina Plchová.
4: Od soboty 16. května přechází kabinková lanovka Černohorský expres z Janských lázní na Černou horu do každodenního provozu. Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
2: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace plánuje zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Zprávy jsou za námi, teď posíláme další muziku, hezký pátek.
2: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Hezké odpoledne na Rádiu MB, je čas na hodinu s Romanem, u které vás vítám. Je to tady, dočkali se hlavně hokejoví příznivci, startuje mistrovství světa. Už teď odpoledne v 16:20 dva velmi zajímavé zápasy, Finsko vyzve Německo a Švédsko Kanadu. No a dva zápasy budou následovat večer, Švýcarsko si tentokrát zahraje proti Spojeným státům americkým a do boje půjdou také naši, když vyzvou Dánsko. Můj tip na ten náš večerní zápas je, že naši vyhrají 4-2. Držíme palce a pořádně fandíme.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hezké odpoledne, plány na dnešní večer jsou naprosto jasné, pokud teda nemáte nějakou party, jako třeba já. V televizi bude hokej, už se hrají odpolední zápasy na mistrovství světa ve 20 hodin a 20 minut, ale půjdou do boje také naši, můžete fandit a můžete vyrazit samozřejmě také na Valečovské léto, kde dnes bude první koncert, kde to dneska všechno startuje. A velkolepě, protože dorazí kapely Čechomor a Argema. Celý týden jsme vám rozdávali volňásky, na místě se lupeny také budou prodávat, takže pokud chcete za písničkou, je to jasná volba. A když jsme u pozvánek, v Bakově nad Jizerou ve volnočasovém areálu se dnes koná Den rodin a v Mníchově Hradišti se právě dnes a zítra koná Pojzerský folklorní festival. Pořádně si to užijte, ať už hodláte vyrazit kamkoliv. Zasloužíte si to. My jsme Radio MB, tady je další muzika.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: Pěkné odpoledne, přátelé, před malou chvílí jsem vám přinesl několik kulturních pozvánek, mám tady ještě jednu, na zítra do obce Plužná na Mladoboleslavsku, protože tam mají nový biotop. Já jsem ho viděl, vypadá to opravdu úžasně, tohle se povedlo. No a právě zítra se uskuteční slavnostní otevření této zrekonstruované vodní nádrže, začíná se v 16 hodin, program bude za každého počasí, vystoupí třeba kapela Kindlovy, dále se chystá odhalení pamětní desky, bude tam také flyboard show, na kytaru zahraje David Holík, bude se odhalovat socha, zasadí se pamětní strom, dále tam budou vyhlídkové jízdy koňským povozem a pro děti stezka a hrací koutek. Takže pokud na zítřejší odpoledne nemáte plány, tady jeden námět máte, můžete vyrazit do Plužné. Za malou chvíli zprávy, protože tu bude 17. hodina, já se pro dnešek loučím, přeju vám hezký zbytek pátečního dne, pohodový podvečer, ještě lepší večer, skvělou noc, no a o víkendu se na vás budu těšit. Mějte se báječně, ahoj!
1: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkný pátek, na řadě jsou zprávy. V květnu začnou dopravní omezení v Žižkově ulici od Smetanovy ulice po Laurinovu ulici v Mladé Boleslavi, a to kvůli obnově vodovodu a kanalizace. Práce budou rozděleny do několika etap v období od 25. května do 16. srpna. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
3: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
1: Sport.
2: Už dnes odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. Zítra pak narazí na Slovensko a hrát se bude ve stejném čase. Krásný pátek, teď posíláme další muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Tady je Rádio MB, já vám přeji hezký pátek s datem 15. května 135. den tohoto roku. Pokračuje svátek slaví Žofie, narozeniny třeba zpěvák Tomáš Klus. Už za malou chvíli se podíváme třeba na náš web, ale taky koukneme za mistrovstvím světa v ledním hokeji. Krásný den vám přeje David.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Pěkný den, tady je Rádio MB. Já vám přeji, aby se vám hezky při pátku poslouchalo. No a co nás nemine na našem webu www.radiomb.cz, Bohemia Rally roku 2026 zná svoji podobu. My vám to přiblížíme, takže koukněte na náš web. No a kriminalisté už mají taky lebku svaté Zdislavy, která byla ukradena v Jablonem v Podještědí. Všechno tohle se dočtete právě na našem webu. Krásný den vám všem.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: má Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.

0: 557 458 www.cornel.cz.
1: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji, které dnes odstartovalo, no a právě teď se hrají zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko. Náš český národní tým ten přijde na řadu večer ve 20 hodin a 20 minut. Budeme hrát s Dánskem a bude taky zápas Spojené státy americké, Švýcarsko. Tak už nám to zase začíná, hokejová mánie je tady, tak nezapomeňte fandit večer, já se loučím a těším se na slyšenou opět v pondělí.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB vysíláme právě teď. Ode dneška do zítřejší 17. hodiny je uzavřen železniční přejezd v Debři z důvodu jeho opravy. Došlo také k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Čeští a němečtí policisté se vydali na společné hlídky do Národního parku České Švýcarsko. Podrobnosti dodává mluvčí policie Veronika Hipšlerová.
3: Dnes policisté speciální pořádkové jednotky společně s německými kolegy a strážci Národního parku vyrazili do terénu, kdy akce je zaměřená převážně na bezpečnost návštěvníků a předcházení vzniku lesních požárů. Policisté a strážci upozorňují veřejnost na zákaz zakládání ohňů, spaní mimo vyhrazená místa či pohyb mimo vyznačené trasy.
1: Sport.
2: Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů. Jeho spoluhráč David Douděra, který ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul, také dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání. Takové byly další páteční zprávy. Hezký 15. květen.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz.

0: 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Řekla si zlý věci, máš strach, jak to s náma bude, já to chápu, hrdost, ale není pýcha. Víš, že jinou nechci, když tě vidím, jak se směješ, je snaží, i když přestávám často pak dýchat. Jen teď moje srdce drásá, když ví, že mou vlastní zemi právě trtí kroky šílenýho obra. Dobře chápem oba, že mír není zdarma, každá ztráta dobra je vždy pro svobodu lidí prohra. Těm, co chtějí lítat, občas realita stříhá křídla, ale snažíme se dát jí vlastní význam. To jen zpečetila slabá víra, ten strach, co se stane s námi, brání překonat ty temný místa. Naivní či hrdina, hranice tu bývá tenká, nejsem zas tak prostě něco o životě vím. I tak stojím na peronu s kufrem, ví, že musím, i když to, co nemám ve svý moci, asi nezměním.
1: Kdo nemá, co by dal, tak mu zbývá zpívat, ty si sam.

Ještě mě viníš, ale odpověz mi na otázku, jak to ty ve svém srdci doopravdy cítíš. Nejde se jen umenšovat jako slabá oběť, končit zamotaná v jeho neprostupných sítích. Tohle není život, o kterým si loni snila, ani já jsem o něm, ale nesnil, moje milá. Když zavřu oči, cítím dotek tvojí ruky, jako bys tu se mnou alespoň na malou chvíli byla. Čekáš věrně jako maják na útesu, jeho světlo povede mě, až se budu blížit dále. Co teď asi právě děláš, ve vzduchu je cítit jaro, jen bychom se spolu líbali a smáli. Tam, kde se jeví, že už žádný život není, že je všude jenom popraskaná, vysušená zem. Tam, kde už nejmín čekáš překvapení, narazíme jako my dva spolu nečekaně na pramen. Narazíme na pramen.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
6: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
7: Na co zase?
6: Neptej se, prostě vodu, rychle!
7: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
6: To už je stejně jedno, mizíme!
8: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
9: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytar.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčit.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Zem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Když jsem byl ještě školkou povinný, maminka četla mi pohádky před spaním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat se.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.